0: Tak to jsem chtěl to dneska polemizovat.
1: A znova se gáte, tak to jsem chtěl.
0: À 9h58,
1: 449.